Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi jsem mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele a doufujeme, že vyberou toho správného. Ano, nové Janáčkové centrum, které samozřejmě už je v hledáčku nás všech dlouho a těšíme se na něj, dostane nábytek, technické vybavení i další prvky interiéru. Město hledá firmu, která vybaví nejen vznikající koncertní sál, ale také část sousedního besedního domu. Zakázka vyjde až na 50 milionů korun bez daně. Tak uvidíme, co tam nakonec uvidíme. Těšíme se na to, vy se těšte na další hity u nás na Krokodýlu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Na Kamenném vrchu se konečně staví, Brňané budou bydlet v roce 2030. I to probereme na Vlně krokodýla. Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu několik let příprava stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Zakázku za více než 2 miliardy korun získala firma Strabag a na stavbu 24 domů s celkem 353 byty má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytu podle města nastěhují v roce 2030. Tak uvidíme, jak to bude. Vy to uslyšíte i tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Lesné vysvětili kostel Marie Restituty, oltář ukrývá ostatky svědců. I právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Určitě spousty z vás, pokud jezdíte Brdem, jste si všimli tohoto krásného kostelu, který na dálku je vidět. A několik stovek věřících zaplnilo kostel právě blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Chrám, který slouží věřícím už od roku 2020, nyní po dokončení potřebného vybavení slavnostně vysvětil brněnský biskup Pavel Konzbul. Stavbu za 137,5 milionů korun zaplatili dary věřících. Tak, jenom abyste viděli, když půjdete kolem, už je to ofiko, ať se samozřejmě vám kostel líbí, užijte si samozřejmě bohoslužby a vůbec další věci, které se tam budou odehrávat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
0: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 123 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: to běží. Igor dneska slaví svátek, tak na něj nezapomeňte, pogratulujte. Co se týče silnic, pokud na ně už tehle chvíli vyrazíte, jenom pozor, jsou tady dvě drobné nehody auta se zvěří. Jedna je na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan ve směru na Rousínov a další je na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou za Rohatcem, kde osobní auto srazilo srnu. Jinak by to snad mělo být bez dalších komplikací. Co se týče počasí, podrobně probereme během chvíle, ale dneska nás čeká opět velmi příjemný den, někde s teplotami až třeba k 25 stupňům. Přátelé, pojďme na to, máme čtvrtek, tak ať to rychle odsýpá a hlavně, ať nás to v té práci baví. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno. Jak máme venku? Poměrně tepleji, než tomu bylo včera. A hlavně předevčírem. Nejchladněji je v téhle chvíli ve Vyškově, tam mají 8 stupňů, ale když se podíváme na jih, tak třeba v Břeclavě stupňů 14, Brno hlásí kolem 15,5 stupně a třeba i Žďár nad Sázavou, tam je 12,5. Dneska nás čeká skoro jasno, nebo možná úplně jasno a teploty opět příjemné 21 až 24 stupňů. Dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
3: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než...

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Na Krokodilu to byla Nelly a její dilema. Dilema nemáme, musíme vstávat do práce. 5 hodin 59,5 minuty, to je právě teď a právě dnes je 1. října roku 2026. Ze studia Rádia Krokodil dobré ráno přejí Petra. Petra Papančevová.
1: Co to bylo?
0: Mozek ještě úplně nefunguje.
1: A Tonda Kala a vláda ode dneška reguluje ceny benzínu, tak i o tom za chvilku.
0: Co dáme po 6. bude Alvaro Soler. Michel Telo. A taky Miraj. Jak máme venku? V Brně máme 16 stupňů, ve Vyškově 8, v Břeclavi 14 a ve Žďáru nad Sázavou 12,5. Dneska se čeká slunečno a větrno, teploty až 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno se na 3 večery rozzáří s festivalem Prototyp. Ode dneška do soboty zaplní centrum města světelné instalace, videomappingy, digitální umění a další audiovizuální projekty. Jedním z míst, kam se můžete během festivalu vydat, bude také nádvoří radnice Brno Střed. Přehled expozic a interaktivní mapu najdou zájemci na webu prototypbrno.cz. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo určovat do konce října. Archeologové odkryli v severním Řecku rozsáhlý komplex, který může být školou, v níž se pod vedením slavného filozofa Aristotela vzdělával mladý Alexandr Veliký. Areál starý téměř 2400 let ukrývá mimo jiné přednáškové sály, sportoviště, stadion a honosné hodovní síně. Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácí mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinska chybí, protože se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě. Šampionát začne zítra a skončí ve středu 7. října.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, zkontrolujeme silnice, teď to za nás udělá Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. A zdržíte se i na silnici 43 stav do Brna u Pufky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, ještě pozor také v Třebíči. V Jelinkově ulici na křižovatce s Velkomoravskou se střetlo osobní auto s chodcem. Počítejte s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ještě 3 měsíce a bude tady nový rok 2027. Ano, začal nám nový měsíc, říjen, máme 1. a to čtvrtek. Ať se nám daří, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Kalendárium Rádia Krokolíl.
1: 6 hodin 9 minut, k tomu pojďme se podívat, co v historii přinesl 1. říjen. Například v roce 1410 po smrti římského vzdorokrále Ruprechta byl Jošt Moravský většinou kurfiřtů zvolen římským králem. Jeho protikandidát Zikmund Lucemburský dostal o jeden hlas méně. V roce 1487 sněm Českého království vydal usnesení, které postihovalo podané, kteří opustili panství bez vědomí vrchnosti. Zákaz vycházek na furt. Mrknem také třeba na rok 1863, kdy byla v Praze otevřena první městská vyšší dívčí škola. V roce 1938 nacistické Německo začalo po Mnichovské dohodě provádět jím vynucenou anexi československého pohraničí, takzvaných Sudet. A v roce 1974 byla zahájena výstavba dálnice D2 z Brna na Bratislavu. A v roce 2002 si pan Jiří Suchý dal k narozeninám hezký dárek, pokřtil nově otevřené divadelko Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1795, kdy Francie obsadila Belgii. V roce 1939 po jednom měsíci tvrdých bojů zvítězil Wehrmacht v první bitvě o Varšavu a násilně vstoupil do polského hlavního města. V roce 1960 Kypr získal nezávislost odtržením se od Velké Británie. A to samé se stalo i s Nigérií, která taky získala plnou nezávislost od Velké Británie. A v roce 1964 byl v Japonsku zahájen provoz vysokorychlostních vlaků Shinkansenů. A v roce 1996 byla spuštěna první mezinárodní televizní stanice o zvířatech Animal Planet pod vedením společnosti Discovery Communication. Kdo dneska slaví narozeniny, už jsem to lehce nakousl, pan Jiří Suchý, neuvěřitelných 95, slaví právě dneska. Tak my samozřejmě gratulujeme. Gratulujeme také k svátkům, dneska slaví Igor. Ve světě OSN vyhlásilo dnešní den jako Mezinárodní den seniorů. Dnes je také Světový den vegetariánů. Pronostika praví, foukali na svatého Remigia od východu, bude teplý podzimek. No, my to máme od západu, no uvidíme, jak se to vyvine během dne. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokolíl.

0: Alvaro Sorella Cintura na Krokodýlu 18 minut po 6. hodině, kde máme v centru města Brna 15,5 stupně. Vyškov hlásí skoro jednou tolik méně. Tam mají necelých 8 stupňů. Břeclav hlásí 12 a ve Žďáru nad Sázavou je taktéž plus 12 stupňů. Dneska se očekává slunečno a větrno, teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Fotbalové centrum v brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za 65,5 milionu korun dvě hřiště s umělým trávníkem, tribunu pro zhruba 500 diváků a parkovací místa. Hotovo by mohlo být příští rok. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v září 47 lidí. To je meziročně o 13 méně. Od začátku roku je zatím 325 obětí, což je o 7 méně než loni. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterému sněmovna vyslovila nedůvěru. Úřad dočasně povede premiér Robert Fico. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, miau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Pohonné hmoty jsou do dneška o klub levnější, ale doufám si říct, že pohonné hmoty od Krokodýla za jeden jediný telefon se určitě hodí. Například včera u nás vyhrál Ivoš.
2: Jú, super, děkuju. Tak to je parádička. Teď jsem poslouchal Krokodýla, měl jsem štěstí, chytil jsem song. Je to paráda, takže se zase může veselé jezdit. A moc krát děkuju Krokodýle. Poslouchám v Brně, ještě v práci, jsem z Brna, Soběšic. A momentálně jsem ještě v práci. A moc vás zdraví vás všechny.
3: A pokud od nás taky chcete vyhrát benzín zadarmo, tak dalším výherním hitem je Venga Boys Šalala.
1: Až bude tahle písnička znít, volejte Krokodýla 600 300 303. Pokud budete první, tak je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dneska jsou silnice o něco klidnější než včera, potvrdí nám to Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. A zdržíte se i na silnici 43 stav do Brna u Pufky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Mám tady aktualitu z Brna. Pozor, Královopolský tunel ve směru do Krpole je zastaven kvůli detekci nadměrného vozidla. Takže než to bude zkontrolováno, tak to asi chviličku zabere. Tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po 7, jdeme za dětmi a ptáme se na aktuální dění.
2: Co je to babí léto?
3: To jako, že tam chodí babi sbírat květinky nebo bylinky nebo něco takového.
4: My jsme jednou byli na babím létě a tam byl nádherný led, nám tam se může byl a taky je strašně měkký.
5: No třeba, že babičky se něco chodí sbírat.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Byl 4 minuty před 7:15, kdy máme venku v centru Brna 15 stupňů. Vyškov hlásí 7,5, Břeclav 11, Znojmo skoro 13 stupňů, v Jihlavě mají 12 stupňů a ve Žďáru nad Sázavou 11,5. Dneska se očekává slunečno a větrno. Nejvyšší odpolední teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Na základní škole na Bakalově nábřeží vznikla nová venkovní učebna s celoročním provozem. Žákům poslouží zejména k výuce přírodních věd. Jde vůbec o první učebnu tohoto typu v městské části Brno-Střed. Hrad má mít příští rok na výdaje 434,3 milionů korun, tedy o necelých 13 milionů více než letos a o necelých 9 milionů více než v srpnovém návrhu. Ruské tajné služby v létě chystaly vraždu ruského šachisty a disidenta Garyho Kasparova. Plán však odhalily americké úřady. Zástupci hokejového Slovanu Bratislava poprvé prezentovali českým klubům svůj záměr připojit se k tuzemské extralize. Dá se očekávat, že přijetí Slovanu by muselo být pro české kluby finančně atraktivní. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
7: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 schází do 7 hodiny ranní. Přejeme dobré ráno.
2: A dnes večer se Brno promění v jeden velký světelný obraz, protože startuje festival Prototyp.
1: Co si pod tím můžeme představit, to nám prozradí pan Jan Machát právě z festivalu Prototyp.
3: Od 1. do 3. října se v městě Brně koná festival Prototyp a proměníme město v galerii světla, digitálního umění a technologií. Festival se koná na 20 místech po Brně, například na Zeleném trhu bude velký videomapping, na hotelu Grandeza, další části jsou třeba na Dominikánském náměstí, na Nové Radici, Biskupském dvoře, Parku Koliště, Moravském náměstí, u Janáčkova divadla nebo v kostele svatého Jakuba a na Špilberg. Velkou část programu máme zdarma pro veřejnost. Festival je každý večer od 19 hodin do půlnoci. A co je zajímavé, tak zahajujeme festival 1. října v 19 hodin na Moravském náměstí, kde proběhne fashion performance a koncert umělkyně Niva.
1: Tolik pan Jan Machát o tom, co se ode dneška děje v městě Brně. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Inscenaci A pak se to stalo uvádí divadlo Radost v 18 hodin.
0: Radio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Jste s Krokodýlem dnes ve čtvrtek 1. října. Bude 7 hodin a Petr má připravené další zprávy. Dobré ráno.
7: Hezké ráno a příští týden začne rekonstrukce známého brněnského parku. Víc si o ní řekneme za chvilku.
6: Po 7. hodině dáme například 18. Depeche Mode. A bude také Krištof a Dominika Aladia. Půlnoční hřích. 40 vteřin a bude 7 hodin.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Venku máme celkem teplo, v Brně máme 15 stupňů. Břeclav hlásí 11, Znojmo skoro 13, ve Vyškově tam je chladněji, tam je jenom 7,5 stupně. Dneska se čekají teploty při slunečném a větrném počasí až 24 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 7 hodin, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: V úterý 6. října v 10 hodin dopoledne proběhne slavnostní zahájení rekonstrukce parku Danuše Muzikářové. Akce se zúčastní například starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencl nebo první místostarostka městské části Ludmila Oulehlová. Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích 2 letech vysláno maximálně 1600 českých vojáků. Je to o 400 méně než dosud. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí, který schválil Senát. Ministr obrany Jaromír Zuna pokles zdůvodnil úsporami a tím, že maximální počet vyslaných vojáků nebyl naplňován. Vláda v Botswaně povolila v rámci příprav na oslavy nezávislosti zabití 23 slonů, což vyvolalo kritiku ze strany ochránců zvířat. Jihoafrická země, která je domovem největší populace slonů na světě, oslavila 60. výročí nabití nezávislosti na Británii. Sloní maso mělo být součástí tradiční slavnostní hostiny. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si 2. místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Pojďme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
9: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 73. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210. a 207. kilometrem. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Královo pole byl zastaven provoz kvůli detekci nadměrného vozidla. Kolona je na silnici 43 zasita do Brna mezi Ložany a Lipůvkou. A ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezd do Tuřan. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštuková.
6: Lenko, děkujeme, pozor na Znojemsku na výjezdu z Lesné ve směru na Vracovice havarovalo osobní auto.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 7. hodině raní a chystáme soutěž s brněnským Hantecem o voucher na pizzu v hodnotě 300 korun. Během chvilky, tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin a 11 minut tomu máme tady Brněnské Hantec. Hrajeme o voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou už najdete pětkrát v Brně.
2: Máme připraveného Honzu Žanka Hlaváčka. Musíte uhodnout, co to je. Já si myslím, že dneska to vím, Tondo, zase.
1: Dobře,
2: už se vracím do formy.
1: Dobrý, 6300303, to je telefon sem k nám. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Jura.
1: Dobrý den, Jirko. Odkud pak nám voláte?
3: Z Moravského náměstí.
1: Z Moraváku, dobrý. Takže, poslouchejte dobře, Žanek se ptá.
4: Co si myslíte, že je doval mě plnotučné škopek?
1: Co to může být?
3: Dvanáctku.
1: Co jako dvanáctku?
2: Tramvaj.
1: Co jako dvanáctku?
3: No dvanáctku pivo.
1: Jo, dobře, tak schválně, jestli to Žanek potvrdí.
4: Dones mě pivo dvanáctku.
1: Kdy jste ji měl naposledy?
3: No včera.
1: Jo. A kolik jich bylo? Jedna, dvě, slovy dvanáct?
3: Jenom dvě.
1: Jenom dvě. Dobrý, každopádně vy jste vyhrál v téhle chvíli voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika. Gratulujem.
3: Děkuju.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: minut k tomu. Vy posloucháte Radio Krokodýl. Jak máme v téhle chvíli venku? Příjemně. Alespoň podle teplot. V Brně máme 15 stupňů, ve Vyškově je chladněji, tam je 7,5, Břeclav hlásí 11, Znojmo 13 stupňů. Odpoledne by to mělo být slunečné, sem tam s větrem. Teploty až do 24 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Maximální prodejní cena nafty dnes bude 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu to bude 46,14. V cenovém věstníku to nařídilo Ministerstvo financí. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude určovat do konce října. Nedávné srážky přejí houbaření. Po dlouhotrvajícím suchu se díky návratu vlhkosti do půdy začíná houbám dařit téměř na celé Moravě. Odborníci ale dosavadní sezónu hodnotí jako výrazně podprůměrnou. Největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. Stále se totiž zotavuje z následků pádů na Vueltě. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
4: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je zajímavý, že ty ženský furt vyhrávají lístky na hokej. Chodíš na hokej?
1: Já mám syna hokejistu.
0: A za koho hraje?
1: Teď momentálně za Hodonín, ale hrává za Kometu, za Techniku, za Škorpiony, za Warrior.
0: No pěkný, tak prosím tě, ty jsi evidentně hokejová faninka. Ukaž, jak budeš fatit zítra.
1: Kometa! Do toho!
0: A s kým to budeš takhle pozbuzovat? S kým to budeš takhle křičet, když máš 4 vstupenky?
1: S manželem, se synem a ještě s mladším synem.
0: Jo, takhle, rodinný výlet, rodinné vstupné.
2: Tak to budete krásně slyšet na tom stadionu.
0: Tak jo, gratulace, vstupenky jsou tvoje, nezavěšuj, díky, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
3: Krokodýl fandí v brněnské koledě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minutu po půl osmé se půjdeme podívat na silnice, co tam je nového, to nám prozradí Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 73. a 196. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210. a 207. kilometrem. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Královopole byl zastaven provoz kvůli detekci nadměrného vozidla. Kolona je na silnici 43 zasita do Brna mezi Ležany a Lipůvkou. A ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezd do Tuřan.
0: Není to úplně všechno, máme tady ještě komplikaci v Brně v ulici Jandáskova na mostku. Přes potok havarovalo osobní auto, projedete pouze jedním jízdním pruhem.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo. Can't touch this.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7.36, to je čas, kdy míříme za dětmi.
2: A ptáme se jich na to, co je to cirkulárka.
3: Cirkulárka, to je takový cirkus. Čím se zapaluje krb nebo kamna.
4: Cirkulárka je taková paní, která pracuje v cirkuse.
5: Cirkulárka je, že tam dělají cirkus.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl 4 minuty před 7:45. Velké Meziříčí hlásí 12,5 stupně. Tišnov hlásí stupňů 13. Vyškov 7,5, Břeclav 11,5 a město Brno hlásí stupňů 15. Dneska se očekává skoro jasno až polojasno, večer možná bude i oblačno a teploty příjemné 21 až 24 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Na místě stávajícího parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí v Novém Lískovci vznikne parkovací dům pro více než 650 aut. Stavět by se mělo v letech 2027 až 2029. Oddělení radiační a klinické onkologie ve Znojemské nemocnici získá nové přístroje zhruba za 128 milionů korun. Součástí modernizace je nákup nového lineárního urychlovače a CT simulátoru. Téměř 2 měsíce ležel mezi stránkami knihy Ticket, který svému majiteli přinesl přes 20 milionů novozélandských dolarů, tedy asi 243 milionů korun. Muž z Oaklandu ho používal jako záložku a na kontrolu výhry úplně zapomněl. Našel ho až ve chvíli, kdy se po přestávce vrátil ke čtení. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si tak druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Přehled zpráv je za námi, pěkné ráno.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
4: Doraž na Bošpro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bošpro Tour.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a čibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
10: No je to nejlepší po ránu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 8 minut bude 8, máme čtvrtek a pokud nevíte, co zítra, něco bychom pro vás měli.
2: Máme pro vás parádní tip, protože nás čeká poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z brnoonline.cz. Takže pokud máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak se k nám můžete přidat.
1: Vyrazíme údolím Svitavy ve směru do Obřan. Projedeme se premiérově areálem Nové zbrojovky, dáme si okruh na Cacovickém ostrově a také úsek cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nepodíváte.
2: A naši jízdu bude doprovázet městská policie Brno a k tomu bude hrát samozřejmě Rádio Krokodýl.
1: Tak se na vás těšíme, sraz je zítra, tedy v pátek v 17.30 na ulici Podnásepní v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Edward Maja Stereo Love na rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komediální drama Digger. Film sleduje nejmocnějšího muže světa, který se vydává na zoufalou cestu s jediným cílem přesvědčit ostatní, že právě on je tím, kdo může zachránit lidstvo. Britsko-americké komediální drama Digger. Ve čtvrtek 1. října v 19.45 v brněnském kině Lucerna.
2: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vstávej, jedeme na vodu.
7: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
6: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
7: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
6: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
0: Tři čtvrtě minuty schází do 8 hodiny raní na rádiu Krokodýl. Budou další zprávy, které má Petra. Dobré ráno.
8: Hezké ráno a dnes bude slavnostně zahájen akademický rok na vysokých školách, tak i o tom za chvilku.
0: Co dáme po 8 hodině, například Alef Arben. Hříšný tanec. A s Pokáčem vyrazíme do lesa. Dneska jsem v lese. V lese i houby už se dají najít. Začínají růst. Jak to máme s počasím? V centru Brna máme 15 stupňů. Ve Vyškově tam je stále chladno, tam je jenom něco kolem 8 stupňů. Břeclav 11,5, Znojmo 12,5 stupně. Dnes se očekává slunečné počasí, sem tam s větrem a teplotami do 24 stupňů.
9: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: V Brně dnes začne hlavní část mezinárodního filmového festivalu Ecofilm. Tématem 52. ročníku je vodoběh. Filmaři do něj přihlásili 219 snímků, které jsou ze 53 zemí. O festivalové ocenění bude soutěžit 25 filmů. Festival skončí v neděli. Rektoři dnes společně s ministrem školství Robertem Plagou v pražském Karolínu slavnostně zahájí akademický rok na vysokých školách. Zúčastní se i další politici, zástupci vysokých škol a dalších institucí, například Akademie věd a Národního akreditačního úřadu.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
8: Po roční rekonstrukci za téměř 30 milionů korun Znojmo otevřelo nejstarší část náměstí Svobody. Dosud mělo především dopravní funkci, což se změnilo. Na náměstí mezi křižovatkou s Jezuitskou ulicí a bývalou horní bránou vznikly nové chodníky, vysadila se zeleň, jsou zde nové lavičky a také moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech. Tenista Jiří Lehečka včerejší zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Berksovi sice získal první set 6-3, ale duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na dnešek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 2 minuty po 8 jdeme na silnice, slovo má Lenka.
10: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210 a 207 kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 3. kilometru. Na Brněnsku u Březiny ve směru na Křtiny došlo ke střetu dvou osobních aut. Hodně ucpaná je v Brně Kníčská ve směru do centra a v Brně je dlouhá kolona také od Svatopulkovy přes Gajdošovu až do Židenic. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
3: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 3 minuty po 8 raní máme pro vás na rádiu Krokodil připraveno 123 200 korun českých. Už za chvilku o ně budeme hrát. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu?
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Ze všech programů a procedur nahubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11,5 minuty po 8 hodině raní máme připraveno celkem dost peněz.
2: Krásná kulatá částka 123 200 korun máme v banku a pokud je chcete vyhrát, volejte 603 103 103.
1: Kdo pak se dovolil jako první krokodýl? Dobrý den.
3: Zdravím, dobrý den, tady Jirka z Žďáru.
1: Dobrý den, Jirko, zdravíme do Žďáru. Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli?
3: Nevím, jestli to uhodnu, ale zkusil bych, jestli zvuk nemůže vznikat při mačkání papírového sáčku.
1: Mačkání papírového sáčku, dobře, jdem to udělat. A schválně, co říká arbitr na vaši odpověď, mačkání sáčku.
2: Tak sáček to není, bohužel.
1: Zdravíme do Žďáru, mějte se moc hezky. To jsou všichni zvědaví, co to bude. Mějte se pěkně, naschranou.
3: Taky, naschledanou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Prox2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Tak tohle byly Sugar Babes tady u nás na rádiu Krokodýl. 8 hodin 18 a po minuty je právě teď. Venku máme 15 stupňů, teda alespoň v Brně počítáno. Podíváme-li se třeba do Vyškova, tam mají 7,5, Břeclav hlásí 11,5 stupně a Žďár nad Sázavou, ten hlásí stupňů 12. Dnes by mělo být počasí slunečné, sem tam s větrem a s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. V úterý 6. října v 10 hodin dopoledne proběhne slavnostní zahájení rekonstrukce parku Danuše Muzikářové. Akce se zúčastní také představitelé městské části. Veterinární správa kontrolovala drůbeží maso z dovozu. Zhruba ve čtvrtině z více než 90 kontrolovaných kusů zjistila od konce července přítomnost salmonely. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 a víc. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v dánsko-portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ecolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ecolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
7: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
10: To můžu.
9: Chlebíčkový ráj.
11: Nebeské pochoutky, prochuťové buňky.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penaltě.
15: Už nespane, když páříme s klukama.
12: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
17: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
18: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
18: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
19: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Miraj. Malinovej.

0: Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 210 a 207 kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 3. kilometru. Na Brněnsku u Březiny ve směru na Křtiny došlo ke střetu dvou osobních aut. Hodně ucpaná je v Brně Kníčská ve směru do centra a v Brně je dlouhá kolona také od Svatopulkovy přes Gajdošovu až do Židenic.
1: Další nehoda je na D1. Kilometr 194,5 ve směru na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením. A kdybyste věděli o něčem dalším, tak nám dejte vědět. Buď do linky řidičů, nebo do naší aplikace.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Minut po půl deváté jdeme za dětmi.
1: A ptáme se jich, co je to hasák a co se s ním dělá.
2: Hasí a ještě
3: pomáhá.
2: Ze hasí kostry.
4: Hasák je takové nářadí a tím se utahujou hřebíky nebo matky.
5: Tím se hasí oheň.
6: To je taková matička, která se šroubuje, která je strašně potřebná.
7: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: krokodýlu 4 minuty před 8:45 v Brně máme 15 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou 12, ve Hlavě 14, ve Vyškově necelých 8 a v Břeclavi 11,5. Dneska bude slunečné počasí, sem tam ale s větrem. Maximální teploty do 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů pokračuje třetí jednací den. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu, do kterého se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
5: Se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Aréně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty schází do 9. hodiny raní.
2: A co řešili brněnští strážníci, nám řekne jejich mluvčí Jakub Khanem.
3: Hezký den posluchačům i do studia. Díky ducha přítomné svědkyni se ve středu kolem 1 hodiny ráno podařilo dopadnout muže podezřelého z vloupání do rodinného domu v Černých Polích. Dvě hlídky městské policie souběžně dorazily k objektu v Tišnovské ulici. Zatímco jeden strážník kontroloval vchod, další prohledával zahradu a nahlížel dovnitř okny. Druhá hlídka zajišťovala prostor z ulice. Strážníci si u hlavního vstupu hned všimli rozbité skleněné tabule a další vytlučené okno objevili u zadní strany domu. Strážník pohybující se v zahradě zahlédl oknem podezřelého a pod hrozbou namířené služební zbraně ho vyzýval, aby zůstal stát. 27-letý muž neposlechl a vyběhl do poschodí, odkud chtěl vyskočit z okna směrem do ulice. Tam ale čekala místní hlídka strážníků, už i s kolegy z policie České republiky, a muže se jim podařilo dopadnout. Uvnitř domu nikdo další nebyl, strážníci tam našli několik dalších poškozených oken a dveří. Muž je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: To byl mluvčí brněnských strážníků Jakub Khanem.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Right Set Fred na Rádiu Krokodýl, minutu a půl před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Hobbit nabízí divadlo Radost v 18 hodin. Inscenaci A pak se to stalo vádí divadlo Radost v 18 hodin.
0: Za necelou minutu bude 9 hodin, máme čtvrtek 1. října ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Petra Papančevová
5: a Tonda Kalá. Hezké dopoledne a v Brně vyroste nový parkovací dům, kdy a kde uslyšíte.
0: Po 9. budou 90ky v 9, které odstartuje Michael Jackson. Dáme také No Angels. A bude i Coolio. A taky bude hezky. Teda ono tam hezky je, ale bude výrazně tepleji, než je teď. Například ve Vyškově, tam je dneska po ránu celkem dost chladno. Mají tam zatím jen 9,5 stupně. To my v Brně máme už 16, Břeclav hlásí stupňů 13. To samé hlásí i Znojmo. Odpolední maximální teploty při skoro jasné obloze až 24 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Na místě stávajícího parkoviště mezi Bítežskou a Akademickou ulicí v Novém Lískovci vznikne parkovací dům pro více než 650 aut. Předpokládané náklady jsou zhruba 372 milionů korun. Stavět by se mělo v letech 2027 až 2029. Vysokoškolské vzdělání má v Česku nadále méně lidí, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Takzvané terciární vzdělání má v Česku 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr zemí je 43%. Středoškolské vzdělání u nás mají 2/3 dospělých.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Oddělení radiační a klinické onkologie ve Znojemské nemocnici získá nové přístroje za zhruba 128 milionů korun. Součástí modernizace je nákup nového lineárního urychlovače a CT simulátoru. Práce začaly v září a potrvají zhruba 9 měsíců. Po tuto dobu budou muset pacienti za léčbou zářením dojíždět do Masarykova onkologického ústavu v Brně nebo do Jihlavské nemocnice. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace na Tenerife bude zítra zvolen nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme zkontrolovat silnice, slovo má Lenka.
7: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči zpomalují od 5. kilometru. V Brně je kolona na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově ve Skiru na Židenice. Zdržíte se na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Odbuďkou na Kuřim a na Uherskohradišťsku v Kněžpoli na místní cestě bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme. D1 od Prahy k Brnu dneska trochu začarovaná. 184,5 km ve směru na Brno blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto. No a na kilometru 190, tedy u sjezdu na výstaviště, to je opačný směr, do Brna z Prahy, se srazila dvě osobní auta, ta kolona popojíždí někde od nějakého 178. kilometru. Kamiony ty zpomalují ještě dřív.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 3,5 minuty po 9. hodině ladíte Radio Krokodýl. Přejeme dobré čtvrteční první říjnové dopoledne. Během chvíle třeba hit vašeho života. Taky mám pro vás pozvánku na zítřejší den. Taky chystám hit v jedné sekundě a to vše je okořeněno 90. po 9. Pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamo, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 15 minut po deváté, zkontrolovaná mailová schránka, program @krokodil.cz, dneska píše Velem z Brna. Ahoj krokodýle, můj hit vašeho života je Dasha Austin. Připomíná mi jednoletní ráno, kdy jsme s přítelkyní vyrazili úplně bez plánu autem na výlet. Písnička nám hrála cestou, okýnka dole, před námi celý den a vůbec jsme neřešili, kam nakonec dojedeme. Od té doby mi Austin vždycky připomene, že ty nejlepší výlety jsou někdy právě ty neplánované. Taky zahrajte všem, kteří se občas prostě seberou a někam vyrazí. Velem z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, co zítra, milí krokodýlové, tak zítra nás čeká poslední společná jízda Brnem na bruslích a kolech z Brno online. CZ. Ať máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak se k nám přidejte. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan a projedeme premiérově areálem Nové zbrojovky, dáme si okruh na Cacovickém ostrově a také úsek cyklostezky podél řeky, kam se autem nepodíváte. Jízdou nás samozřejmě doprovodí brněnská městská policie a k tomu bude také vyhrávat Radio Krokodýl. Sraz je zítra v 17.30 na ulici Pod Násepní v Brně. Těšíme se na vás.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
9: Vstávej, jedeme na vodu.
10: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
9: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
10: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
9: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Four No Blondes za námi, jejich WhatsApp z roku 1993 a před námi je hádání hitu v jedné sekundě, který je dnes z roku 2021, tedy novější písnička. Chcete-li hádat, můžete volat 603 103 103. A co vyhrajete, když uhodnete, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje? Mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete už celkem pětkrát v Brně. Telefon, ten předpokládám, znáte, 603 103 103. Hit v jedné sekundě, s tím se seznámíme právě teď.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je celý. Jako vždy pouhá jedna vteřina, nebo sekunda, chcete-li. Tak schválně, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje? Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Andrá.
1: Ahoj, Andrejko, poznala jsi?
3: Já si myslím, že je to The Weeknd.
1: Snad není pravda. No je, vůbec nechápu z toho začátku, který byl takový neúplně důrazný, a tak, ale poznala jsi to. Prosím tě, vyhrála jsi voucher na pizzu v hodnotě 300 korun.
3: Super, moc děkuju.
1: Nech si chutnat. Gratuluju a měj se hezky. Díky, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: The Weeknd, Save Your Tears, to je dnešní hit v jedné sekundě a dáváme si ho celý.

0: Do víkend na Rádiu Krokodýl dnešní hit v jedné sekundě. André uhodla na první pokus. My se vrátíme do 90. let. Během chvilky si dáme například Sixpin on the Reacher. Taky bylo vič. Let's come together. A taky třeba Sonic. Igor dneska slaví svátek a Krokodýl gratuluje. Pěkné dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
3: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.

0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
1: Radio Krokodýl.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaníbrne.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
4: Co dáme po 10. hodině, například Eda Sheerana. Bude i Laura Branigan, Gloria. A z těch českých hitů Slza, Holomráz. 3/4 minuty a bude 10 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Dneska po ránu patřil Vyškov k těm nejchladnějším místům na Moravě a teď se řadí k těm nejteplejším. Ve Vyškově už je 18 stupňů. 18,5 máme v Brně. Břeclav hlásí 18, Znojmo 15 a Jihlava tam je taktéž 15 stupňů. Odpoledne při jasné obloze až 24.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: V pondělí 5. října se lidé v 17 hodin a 11 minut sejdou na Moravském náměstí u Sochy Jošta, aby vyzvali k zapsání Václava Havla na seznam národních památek. Akce se uskuteční u příležitosti nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta. Na shromáždění bude slavnostně spuštěna petice adresovaná vládě České republiky, bude se číst z textů Václava Havla a zazní několik proslovů. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli zjištěním, která odhalil audit ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Ta, ač ve ztrátě, vyplácela bývalým manažerům mnohamilionové odchodné a konkurenční doložky. Ruská vláda oznámila, že kvůli přibývajícím problémům s medvědy chystá opatření na lepší kontrolu jejich počtu. V některých ruských regionech se totiž počet medvědů vymkl kontrole. V celém Rusku tyto šelmy od jara zabily nejméně 22 lidí. Poslední obětí je 23-letý muž z Kamčatky, který sbíral lesní plody. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od Univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Lenka.
8: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Omezení komplikuje dopravu na silnici 43 ze Svitav do Brna u obce Sasina. Zdržíte se v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštoková.
4: Lenko, děkujeme. Ještě tady vidím na kamerách komplikaci u Velké Bíteše pod jedničce ve směru k Brnu na kilometr 160 se to nějakým zvláštním způsobem řadí. Je tam teda na kilometru 162 dopravní omezení, ale to je na Prahu, tak ve směru na Brno netuším, co se děje, ale každopádně zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3:50 a co v této hodině na Krokodýlu? Například se půjdeme podívat do Brna, do tepláren, mají něco nového, taky zajdeme pro benzín, zajdeme na oběd, taky půjdeme pro peníze. Je toho dost. Vám všem pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Moravě.
1: Když se něco děje, krokodýl u toho nemůže chybět. Co je nového v Brně, to nám teď řekne kolega Jirka Wiener. Hezké dopoledne.
2: Krokohlídka se nachází v Maloměřicích. Ano, tady se dějí věci. Brno má nový zdroj tepla elektřiny a jde o jednu z největších energetických investic města za poslední roky. Teplárny Brno dnes slavnostně představili modernizovaný provoz Brno Sever v Maloměřicích. No a srdcem provozuje nový kotel na dřevní biomasu s tepelným výkonem 43 MW, který je zároveň vyrábí také elektřinu. Nová technologie má snížit spotřebu zemního plynu při výrobě tepla přibližně o 15%. No a při plném využití výrazně omezí taky oxid uhličitý. No a součástí je také nový sklad paliva, modernizované technologické rozvody a pozor, kompletně opravený 217,5 metru vysoký komín, který je zároveň největší stavbou v Brně. Teplo z modernizovaného provozu poputuje nejen do brněnských domácností, ale taky do nemocnic, škol, univerzit nebo průmyslových objektů. Tak zdravíme krokohlídka právě teď, teplárny Brno v Maloměřicích.
1: Děkujeme, tolik kolega Jirka Wiener, a my zase víme, co je nového.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Sice se cena pohonných hmot snížila, ale když je to zadarmo, je to nejlepší. Na Krokodýlu každý den můžete vyhrát pohonné hmoty. Chce to vychytat ten správný výherní song tím dnešním? My heart goes shalala. Jsou Venga Boys a jejich Šalala. Když tohle uslyšíte, volejte 600 300 303 a pokud budete nejrychlejší, tak je to vaše.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: hned. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Puberťák, mladiství i dospělí může volat právě teď do Krokodýla. 603 103 103. Má to jeden prostý důvod. Máme totiž tady peníze a máme jich hodně. Víte kolik? Tak prosím pěkně, každé soutěžní kolo přisypáváme a aktuálně částka zní 123 250 korun českých. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den, Petro. Kam pak vás zdravím?
2: Do Brna.
1: Do práce?
2: Do práce. Ano, do práce.
1: Radila jste se s kolegyněmi nebo s někým doma na téma toho
2: zvuku?
1: Maminko,
2: se radím vždycky.
1: Vždycky? A maminka má vždycky pravdu?
2: Nemá.
1: Uvidíme, jestli bude mít teď. Je to typ váš nebo vaší maminky?
2: A maminky.
1: Aha, tak schválně, co maminka vymyslela?
2: Složení skládacího žebříku.
1: Složení skládacího žebříku, podle vás to zní Pardon, podle maminky to zní takhle. To mě zajímalo, jak často maminka skládá skládací žebřík.
2: Mě taky.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: No nevadí, nedá se vzpět.
1: Tak maminka tentokrát opravdu neměla, taky pozdravujte a mějte se moc hezky. Na shledanou.
3: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina na tondách ochrání před vším, tedy téměř před vším.
4: Přijela maminka.
3: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
5: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
6: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
6: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
5: www.chlebíčkovýraj.cz
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
8: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
3: Bude 11 a po 11 na Krokodýlu připraveni například George Ezra, Avril Lavigne a taky Tomáš Klus a Krištof. Cesta. Blíží se 11. Bude tady za půl minuty.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Meteorologové o jeden stupeň upravili předpověď, neba být maximálně 24, ale 25, jinak ty další dny by měly být ve velmi podobném duchu. A až příští týden se nám ochladí.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Na základní škole na Bakalově nábřeží vznikla nová venkovní učebna s celoročním provozem. Žákům poslouží zejména k výuce přírodních věd. Jde vůbec o první učebnu tohoto typu v městské části Brno-Střed. Zhruba ve čtvrtině z více než 90 kontrolovaných kusů drůbežího masa z dovozu zjistila státní veterinární správa od konce července přítomnost salmonely. Část nevyhovujících kusů, které se v době zjištění nacházely ještě ve skladu, se na trh po zákazu prodeje nedostala, jiné už byly po datu spotřeby. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Tvoří ho takové schránky, do jakých si lidé běžně chodí vyzvedávat balíčky z internetových obchodů. Umělé přerušení je na základě nálezu Ústavního soudu z roku 2020 legální jen tehdy, pokud těhotenství vzniklo v důsledku trestného činu, jako je znásilnění nebo incest, nebo pokud ohrožuje zdraví a život matky. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké dopoledne, jdeme na silnice. Slovo má Lenka.
7: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po nehodě kamionu s osobním autem je průjezdná jedním pruhem dálnice D1 z Prahy do Brna na 159. kilometru. Kolona se pomalu rozjíždí. Dál ve směru do Brna popojíždějí řidiči hlavně kamionů v roztrhaných kolonách mezi 162. a 196. kilometrem. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl v Global Assistant Senka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Jak jsem říkal, cestovat dneska budeme hodně daleko. Jmenuje se Kuba Žák. Kdo? No ten cestovatel, který má teď před sebou neuvěřitelnou výzvu. Co je cílem té výzvy? Pomocí místním Berwandě získat přístup k čisté pitné vodě. Ten projekt Afrika odstartuje už brzy, úplně přesně 8. října v Berwandě. Co bude cílem toho projektu nebo té výzvy? Cíl jsme si tedy řekli, čistá voda, ale co se musí udělat? Během 11 dní se Kuba pokusí zvládnout 20 kilometrů plavání. To by ještě šlo, ale 1000 kilometrů na kole s převýšením zhruba 19 000 metrů a k tomu ještě 220 kilometrů běhu od hranic Burundi až k hranicím Ugandy. Cílem je také vytvořit český rekord v nejdelším triatlonu absolvovaném v Africe a při tom závěrečném přeběhu se pokusit také o světový rekord. Krokodýl to bude sledovat a Kubovi do Rwandy přeje už teď hodně štěstí.
0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Chtěli byste lístky na hokejovou kometu, tak volejte Krokodýla 600 300 303. Zítra kometa přivítá doma Mladou Boleslav. Bude se hrát zítra od 18 hodin a samozřejmě, že bude fandit velká spousta lidí. Mimochodem, říkáte si, a vstupenky kterou špatně sehnat. No, díval jsem se, i na sezení se teď dají třeba sehnat, takže mrkněte na webovky komety a tam třeba i na sezení seženete lupeň.

0: ale tady ho máte zadarmo u nás na Krokodýlu. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
1: Zdravím, Roman Utalsu.
0: Roman?
1: Ano.
0: Roman. Roman, ne, odkud nám voláte, povídejte.
1: A teď momentálně Velká Bíteš.
0: Velká Bíteš. A to pojedete z Velké Bíteše na hokej do Brna?
1: Určitě, protože jezdím do Brna z Velké Bíteše.
0: Jo, takhle. Koho sebou vezmete zítra?
1: No tak nějakou ženskou bez tak, no. To měl osvěžený trochu.
0: Jo, takhle. A schválně, co tu ženskou budete učit za pokřik? Předveďte nám nějaký.
1: Kometa, do toho bojujem, do toho.
0: No,
1: to bude... takhle, no.
0: Třeba takhle. Dobře, taky to pěkně naučte, přeji příjemné vyučování a ten hokej si užijte. Jsou vaše dvě stupenky. Gratuluju, mějte se hezky. Naschranu.
2: Stávej, jedeme na vodu.
3: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
2: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
3: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
2: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů. Jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivuj kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Milí krokodýlové, doufám, že máte to, o čem teď zpívají YouTube, tedy Beautiful Day. Úžasný den. 2 minuty a bude poledne.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Co máme nachystáno k obědu po 12. hodině? Milky. Lenny Marlin. A taky třeba kabáty.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Užíváme si parádního babího léta. Dnešní odpolední teploty by měly jít někam až k 25 stupňům. Už teď máme v Brně krásných 22.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký čtvrtek.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Bosonohy dokončili jednu z nejvýznamnějších investic do veřejného prostoru posledních let. Lokalita prošla čtyřletou proměnou za 13,2 milionu korun. Vznikl přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 17 hodin. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Téměř 2 měsíce ležel mezi stránkami knihy Ticket, který svému majiteli přinesl přes 20 milionů novozélandských dolarů, tedy asi 243 milionů korun. Muž z Oaklandu ho používal jako záložku a na kontrolu výhry úplně zapomněl. Našel ho až ve chvíli, kdy se po přestávce vrátil ke čtení. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0, zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Lvíčata před posledním kolem odskočila soupeři na rozdíl 4 bodů.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré poledne, jdeme na silnice, na co si dát kde pozor, tak například D2 ve směru do Brna od Břeclavi, kilometr 23,5, bouralo osobní auto s nákladním, připravte se na zdržení v narůstající koloně. Pozor taky v Brně, ulice Kaštanová na křižovatce s Petlákovou se srazila 2 osobní auta, i tam počítejte s omezením. Další nehoda je hlášená ze Slatiny z Hříbské ulice, kde se srazila 2 osobní auta, na místě je policie. Aby toho nebylo málo, tak D1, kilometr 195 ve směru na Vyšku. Havarovalo osobní auto. Ještě taky pozor za Dubňany ve směru do Hodonína. Bouralo osobní auto s dodávkou a projedete tam pouze Kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Na stanech u benzinek je to poznat, benzín je o něco levnější, ale od Krokodýla ho máte prosím pěkně zadarmo.
1: Nazdar, ještě, že to naše posluchače, ty, co vyhrávají, nemusí zajímat. Mají benzín zdarma, no a my samozřejmě nadělíme opět dneska, zase někomu dotankujeme. Co ty na to, Tondo?
0: Souhlasím. A znáte výherní song? Ne? No tak Jirka vám ho během chvíle pustí.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: se podíváš.
1: Pukáč krokodýl solitér. Dneska bude Brno plné barev. I o tom za malou chvíli. No a za okamžik se vydáme taky do jedné z brněnských školek. No a mezi tím si jdeme zpívat, možná i pískat. Milky, krokodýl, pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: se máte kroku, děláci? Babí léto venku, teploty kolem 22 stupňů, krásně nám tady na jihu Moravě svítí sluníčko, no a my už vyrážíme do jedné z brněnských školek.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: My jsme Řečkovicích, no a těch prcků se ptáme, kdo je to podnikatel.
2: Ten může být třeba profesor nebo tak.
3: Že jakoby podniká různé věci. Možná, že podnikatel je můj děda.
4: Že dává vodu, říká, jak s vodou a kam ji dávat.
5: Že podniká domy. Říká stavebníkům, jak to mají postavit.
6: Podnikatel možná hledá brouky nebo něco takového.
0: Kdo je to podnikatel? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: My vám dotankujeme zadarmo benzín za tento hit. Venga Boys, to je výherní hit dnešního dne.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: okolí. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Pravdivé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: Pusťte slunce do svého domova.
6: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
5: A pozor, akce.
6: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz
0: Radio Krokodýl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

jste s Krokodýlem. Krokodýláci, tisíce upravených aut, legální závody a policie v pohotovosti. Do Brna má už 3. října zamířit kontroverzní automobilový tuning sraz, který v zahraničí provázely pořádné problémy. Co policie chystá, na co se připravit, i to vám prozradíme za malou chvíli. Tady u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tohle je Madonna American Pie. Jste s krokodýlem. V Brně bude hodně živo, krokodýláci. Víme, co se děje. Do Brna mohou dorazit tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz názvem Europe Illegal Season End 2026, který má podle informací ze sociálních sítí dorazit do Brna už sobotu. Podobné akce v zahraničí provázely nelegální závody, blokování silnic i dálnic nebo konflikty s policií. No, brněnská policie se už na ně připravuje. Chystají drony, vrtulník, termovize, no a krokodýl pro vás bude sledovat tuhletu událost, tak doufejme, že to bude bez komplikací. Buďte opatrní na silnicích.
1: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. Terme-la.at.
5: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
6: V pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Aréně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle je vzpomínky na rok 1995. Ace of Base, teď už čerce zprávy s Petrou.
1: A úplně se to bojím říct, ale řidiče v Brně čeká zase dopravní peklo a myslím, že tohle bude teda hodně velký horor, protože se uzavřou tunely Pisárky a Hlinky, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
4: Zveme vás na Prague Fest, který letos otevře téma duševní zdraví v digitálním světě. Profesor Jiří Horáček, Linda Vartošová nebo Martina Viktorie Kopecká, i ti budou mezi hosty letošního ročníku. Prague Jižní Morava vás zve 2. října do Brna na den plný přednášek, diskuzí a zajímavých setkání. Od 9.30 nabídne odbornou konferenci ve Vaněk Gallery. Od 16 hodin pak naváže v kafé Prague bezplatný program pro veřejnost s diskuzemi, online rozhovorem s youtuberem a stand-upem Filipa Tellera. Více informací a celý program najdete na prahjm.cz/PragueFest2026.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 13. hodině Pink. Budou Queenie. A nebo jedna cizí zeď. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13:00 odpolední.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešek je v Brně na Jižní Moravě příjemný, teplotně kolem 22 stupňů. Zítra v pátek bude o něco chladněji. Ráno teploty kolem 9 stupňů, přes den maximálně 21.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba tubusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Celkové náklady na opravu obou tunelů jsou 212 milionů korun bez daně. Vernisáží fotek Jana Mikuláška s názvem V přítmí Leitnerky 2 dnes v 17 hodin začne čtyřdenní program, kterým brněnský klub Leitnerova oslaví 70 let své existence. Budovu klubu stavěli v 50. letech minulého století lidé z okolí z vlastní iniciativy a zpočátku fungovala jako místo, kde se mohli scházet. Kompletní program je na webu leitnerka.cz. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25 a víc. Na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu, do kterého se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor na Brněnsku před Útěchovém ve směru od Vracova skončil osobní auto mimo silnici. Při vyprošťování počítejte s omezením. V Brně se bouralo taky v Kaštanové ulici, no a ve Slatině v Říbské, kde se po nehodě dvou osobních aut projíždí jedním jízdním pruhem. Pozor, taky D2 směrem do Brna kolem 24. kilometru se srazilo osobní auto s nákladňákem. Dejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: tento pátek chystáme jízdu na bruslých kolech a koloběžkách, i o tom v našem vysílání, no do toho benzín a nafta gratis.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj

0: a 100 let.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Byl jednou jeden Pepíček, který jedl v hodině ve škole. Jednou se přihlásí a říká: paní učitelko, já už dneska nebudu jíst. Opravdu, a jak to? Už nemám co?

Na kruk hudilo jedna cizí zeď. Nezapomeňte, že dneska po 19. hodině startují Hity na přání. No a přes ampku Rádia Kroku hudil se s námi můžete spojit podobně jako Zuzka, která píše, že by chtěla zahrát pro naši nejmilejší kolegyni k narozeninám pro Elišku Lloydovou. Takže pro Elišku Lloydovou do Medicomu zdravíme z Krokodíla. Díky, že posloucháte přes apku. Takže Eliško, přejeme z Krokodíla všechno nej.

0: Jste s krokodýlem. Teď tip na tento pátek. Čeká nás poslední letošní společná jízda v Brně na bruslých kolech a koloběžkách s rádiem Krokodýlma z Brno Inline CZ. Ať už máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, přidejte se k nám, vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan. No a jízdou nás doprovodí městská policie Brno a k tomu vám bude vyhrávat rádio Krokodýl. Tak se na vás těšíme. Sraz je zítra v pátek v 17.30 v ulici pod násepní v Brně. Těšíme se.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
2: Více na cherrymotor.cz.
9: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na KBC Global Services.cz.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Queen na Krokodýlo. Nezapomeňte, že vy se ladíte na Venga Voice Šalala, to je výherní hit na benzín a taky naftu gratis, tak se nás držte. Mezitím slza, fotky, pěkné odpoledne. Krokodýlo.

0: Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Benzín, nafta gratis. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Ahoj, tady Karel.
1: Ahoj Kájo, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Vyhráváš benzín.
2: Super, pecka, paráda, mám to obrovskou radost.
1: Tak se budeš pěkně jezdit s Krokodýlem gratis. Já ti gratuluju, vyplatil se poslech Krokodýla. Tak vydrž na telefonu, ahoj.
2: Jasný, děkuji moc, čau.
1: A vy ostatní dalším výherním hitem je Teddy Swims. Až tohle uslyšíte, voláte studio a my dotankujeme.
0: Radio Krokodýl.
3: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gas 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.

0: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Daft Punk, Get Lucky, 14. hodina, Petra, čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a lékaři u svaté Anny provedli unikátní operaci, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Divoká kachna uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Deskový statek nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. z Krokodýla David Guetta. Anastasia. MIG 21. Ten nejlepší hudební mix i po druhé hodině odpolední.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě babi léto, polojasno, teploty kolem 21 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Tato metoda má ve srovnání s jinými postupy velmi dobré výsledky a zachovává funkci i zatížení operovaného kloubu. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. Jihomoravští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových aut od rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky z bývalých hraničních přechodů. V Brně a v Praze se má zítra a v sobotu uskutečnit ilegální sjezd až 1000 tuningových vozidel. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Vstup do sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V pensylvánském derby inkasoval od hokejistů Pittsburghu 7 gólů a s Philadelphií prohrál 0-7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou vítězství Colorada nad Los Angeles 8-4.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 159. kilometru u Velké Výteše ve směru do Brna bouralo osobní auto s nákladním kolem, tady má přes 3 kilometry. Před Brnem směrem z Prahy se jede pomalu mezi 178. a 196. kilometrem. V obou směrech si postojíte na trase z Brna do Svitav na úrovni Svitávky a hodně plný je příjezd do Mikulova na rakousko-českém pomezí na trase z Vídně do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka si kupuje šalinkartu. Dobrý den, jednu šalinkartu. A paní za okýnkem, dobře, a na měsíc? Ne, mě to úplně stačí po Brně.

0: jste s Krokodýlem. Brno dnes večer se tak trošku promění skoro v jeden velký světelný obraz. Startuje festival, který je plný barev, taky pohyblivé projekce na budovách, videomapping, ale víc už nám prozradí o festivalu Jan Machat z festivalu Prototyp.
1: Od 1. do 3. října se v městě Brně koná festival Prototyp a proměníme město v galerii světla, digitálního umění a technologií. Festival se koná na 20 místech po Brně, například na Zeleném trhu bude velký videomapping, na hotelu Grandeza, další části jsou třeba na Dominikánském náměstí, na Nové radnici, Biskupském dvoře, Parku Koliště, Moravském náměstí, u Janáčkova divadla nebo v kostele svatého Jakuba a na Špilberg. Velkou část programu máme zdarma pro veřejnost. Festival je každý večer od 19 hodin do půlnoci a co je zajímavé, tak zahajujeme festival 1. října v 19 hodin na Moravském náměstí, kde proběhne fashion performance a koncert umělkyně Niva.
0: Tak se těšíme. Brno v barvách už ode dneška.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
7: Stávej, jedeme na vodu.
8: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
7: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
8: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
7: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
9: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
2: Rádio Krokodýl.
10: Vítejte v ráji pro mlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
12: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
13: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
14: MSV 2026.
13: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
15: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Je dobré mít přítele na celý život.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýl Madonna. No a my chystáme taky krokodýla cestovatele. Přátelé, už příští týden bude něco extra s Kubou Žákem.
1: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
0: My to budeme sledovat na krokodýlu Kubu Žáka, no a mezi tím Katy Perry. Pěkné odpoledne.

0: Lucie Svítání a my jdeme soutěžit.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Máme pro vás velké peníze, krokodíláci. Volejte studio 603 103 103. Právě teď soutěžíme o 123 tisíc korun za náš záhadný zvuk. Zní takto. Ptáme se, co to je. Vy můžete tipovat a vyhrát si tyhle ty prachy. Krokodýl, linka do studia je 603 103 103. Vezmeme si prvního z vás. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, halo?
2: Dobrý den, tady je Věra.
0: Dobrý den, Věrko, odkud nám voláte?
2: Já se slyším v rádiu, to je hrozný.
0: No vidíte to, jste tady. Odkud voláte, Věrko?
2: Z Rojetína.
0: Tipujte, hádejte, co to je.
2: Já jsem teďka otvírala mlíko s takovým tím plastovým uzávěrem nahoře. Jo, takže otvírání mlíka
0: dobře.
2: Takovým tím víčkem plastovým, co je nahoře.
0: Rozumíme.
2: Takové krabici to mlíko.
0: Plastové víčko a otevírání mlíka, jo?
2: Jo, jo, jo.
0: Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Představte si, ani tohle to není, ani to otevírání.
2: Budeme hádat dál.
0: Budeme hádat dál a mějte se krásně.
2: Taky, nashledanou.
0: Navyšujeme bank, příště hrajeme o vyšší částku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej.

0: Dnes hrajeme o více než 123 tisíc korun.
1: Pusťte slunce do svého domova.
2: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
1: A pozor, akce.
2: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
3: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.

0: Majitele psů a koček pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Bátí Šaman, teď už čerce zprávy, 15. hodina, Petra je připravená.
1: Hezké odpoledne, lidé budou letos vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu z rekordního počtu projektů, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na komediální drama Digger. Film sleduje nejmocnějšího muže světa, který se vydává na zoufalou cestu s jediným cílem přesvědčit ostatní, že právě on je tím, kdo může zachránit lidstvo. Britsko-americké komediální drama Digger. Ve čtvrtek 1. října v 19.45 v brněnském kině Lucerna.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině HRN Shape of You. Dido. A nebo Miraj. Tady 15. hodině.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na Jižní Moravě polojasnou oblohu, babí léto, teploty kolem 21 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Podařilo se tak překonat rekord z prvního ročníku, kdy bylo ve finále 83 nápadů. Všechny projekty jsou už nyní veřejně dostupné na stránkách paro.damenavas.cz. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá celý měsíc. V Červeném kostele se zítra bude konat slavnostní koncert. Od 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci jako Irena Pol Houkalová, Vojtěch Nýdl, Eva Nýdl a Pavel Borský. Vstup je zdarma. Případné dobrovolné příspěvky poputují na činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené. Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Fotbalisté Argentiny vstoupili do éry bez Lionela Messiho jednoznačným vítězstvím 4-0 v přípravném duelu s Bolívií. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho se hráli v Kordobě první utkání od porážky se Španělskem ve finále mistrovství světa a od té doby, co jejich dlouholetý kapitán a lídr Messi oznámil konec reprezentační kariéry.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 159. kilometru u Velké Výteše směrem do Brna stále přichází nehoda osobního auta s nákladním. Kolona měří přes 4 kilometry. Pomalu to jede také na příjezdu do Brna od Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Ucpaná je bratislavská dálnice D2 před Brnem od 3. kilometru. Na 2. kilometru v koloně navíc zvoudalo osobní auto s nákladním. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce ve směru do Židenic a více než 5 kilometrová řada je na trase z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: rádio, které vám dotankuje benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptá se malý červík svojí maminky. Mami, a kde je tatínek? Šel na ryby.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Aleš Brychta, my pro vás máme benzín.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Tak co krokodýláci, ceny benzínu sice zastropované, ale pořád je to ještě vysoké. My ty benzíny tady v Brně na Jižní Moravě máme gratis, můžete vyhrávat za jeden jediný hit.
2: Čau krokodýláci, tady Karel, díky tomu, že poslouchám krokodýla, vyhrávám benzín, budu jezdit zadarmo, nemá to chybu, pecka, děkuju moc krát. Zdravím ze Slatiny a jinak pocházím z Vinišných Šumic, takže bude veselo.
0: Karel už má svůj benzín. Co vy? Za jeden hit benzín dotankujeme dalším výherním hitem Teddy Swims. Tady tohle, že slyšíte? Volejte studio a my vám dotankujeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
5: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
4: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
5: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
4: www.chlebíčkovýraj.cz
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Tati, co je to hybrid?
9: To je auto.
8: A co je to superhybrid?
9: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
11: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
12: Více na cherrymotor.cz.
13: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Možná nikdy neuvidíte, co v KBC Global Services v zákulisí banky děláme. Tak vám to aspoň řekneme. Když posíláte platbu, my ji ověříme. Když investujete, my vaše cenné papíry a transakce pohlídáme. Když otevřete bankovní aplikaci, my už máme za sebou hodiny jejího testování. A když hledáte skvělou kariéru v Brně, máme pro vás lepší místo. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
16: Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, tohle jsou hity třeba i do auta, na cestu z práce, no a zítra pozor, jízda Brnem na bruslích a koloběžkách za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl. Sraz je v pátek zítra v 17.30 na ulici Podnásepní v Brně. Těšíme se na vás, krokodýláci.

0: Tohle je pohodová Miley Cyrus, teď vám dáme tipy.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Ano, hledáme ty nejlevnější čerpací stanice tady v Brně okolí, no a dneska vybíráme benzín za 43,90, nafta za 46,50. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Venatrade, Blansko, Lažánky 221.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme@la.at.
4: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
5: Se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Aréně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.

0: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, princezna Zemlejna, Nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno CZ.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost, právem se mi budeš tiše smát, jak omluvit.

0: den po Jirkovi Vínerovi už Zbyně Kloucký. Ale stále krokodýla dnešní první říjnový den na čtvrtek s datem 1. října 2026. Jak se mimochodem máte, tady jsou další zprávy. O čem budeme mluvit, to se hned dozvíte. Jdeme na to.
1: Hezké odpoledne, ode dneška se koná festival Den architektury, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je namícháno, připraveno Dua Lipa, Be The One. Jednička, to je taky Tina Turner, The Best. Stejně jako krokodýla s námi je snadné žít.
5: Jak snadné žít.
0: Užívejte a žijte s krokodýlem, máme pro vás hit za hitem, je přesně 16.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak jak vyvrcholí tenhle nádherný pracovní týden zítřejším pátkem, bude už přece jenom oblačno, ale jinak fantasticky. Teploty 11 ráno, odpoledne 22 stupňů Celsia.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve více než stovce měst v Česku a také na Slovensku nabídne ode dneška festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude o víkendu. Motofestivalu Bydlím tedy sem nabídne pohled do minulosti i do budoucnosti. Komentované prohlídky v Brně přiblíží kolonii Nový dům a prvorepublikové vily židovských architektů v Pisárkách. Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, ve které poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku umístěný v Maloměřicích. Palivo zajišťuje další z městských firem Lesy města Brna, a to zhruba ze čtvrtiny z vlastních zdrojů. Teplárny za stavbu nového kotle zaplatily 2,7 miliardy korun. 1,7 miliardy získaly z modernizačního fondu. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování dnes sdělila policie s tím, že věc postoupila k projednání možného přestupku obou účastníků srážky. Tenista Jiří Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem byl rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 6-3, 6-7 a 6-3.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Čtvrteční odpolední doprava.
7: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. S komplikacemi stále počítejte na dálnici D1. Na 159. kilometru Velké Bíteš ve směru do Brna překáží nehoda osobního auta s nákladním, kolo naměří přes 5 kilometrů. Další nehoda brzdí provoz na 194. kilometru ve směru z Brna do Vyškova. V Brně se zdržíte ve Svatopulkově a Gajdošově ulici ve směru do Židenic. O nic lepší to není ani na Zvonařce nebo na Poříčí. V Tuřanech v Hanácké ulici bouralo osobní auto s autobusem a v Nádražní ulici u hlavního nádraží zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Spálek.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Bylo 16, dobré odpoledne a na rádiu Krokodýl za chvíli taky Hantec a Žanek.
1: Star jak svině, skoro k sní. Už jste dneska kosli plnotučný.
0: Můžeme kosnout za chvíli, ale právě teď taky připomínám, že jsme rádio, které plní vaše nádrže.
2: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Učitelka vyčítáš ve škole žákům, že se nenaučili znát periodickou tabulku prvků. Když mi bylo tolik, kolik je teď vám, uměla jsem nazpaměť nejen názvy, ale i atomové hmotnosti. A jeden z žáků s nevinnou upřímností říká, no jo, paní učitelko, ale tenkrát jich ještě bylo děsně málo.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Krásný čtvrtek, frčíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Žany, co jsi pro nás připravil dneska?
2: Star jak svině skoro k sní. Už jste dneska kosli plnotučný.
0: Co na to, Oltec? Co by na to?
3: Pivo nějaký.
4: Dát si pivo dvanáctku.
5: Dát si pivo dvanáctko.
6: Dát si dvanáctku.
0: Vypadá to nadějně, jak je to správně?
2: Kosnot plnotučný znamená vypít 12-stupňové pivo nebo i dvanáctku. Mějte betelný den.
0: Děkujeme, počasí na to je.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
8: Je-libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
9: Uni hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
11: Vstávej, jedeme na vodu.
12: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
11: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
12: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
11: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Krokodýlí zvuky vpraví do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
13: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
14: Přijela maminka.
13: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
1: Radio Krokodýl.
15: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
16: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
17: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
18: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít parťáka při práci.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 16.34 a Krokodýl, jsme vaše rádio. Dneska 1. října v kalendáři Igor, přejeme všechno nejlepší, ale jestli máte chuť vyrazit na hokej, tak poslouchejte Krokodýl opravdu za chvilku. Myslím si, že bychom dokázali vás tam vzít. Samozřejmě zcela gratis a zadarmo. Teď už kabáti, houby magický a jsme rádi, že vám můžeme hrát. Máme totiž největší hudební výběr. Krokodýl, Zbyňa, dobré odpoledne.
1: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď můj

0: Hezký čtvrtek, dobré odpoledne. Jdeme modro-bíle fandit právě teď. Krokodýl fandí brněnskému hokeji a vyvolejte studio 603 103 103. Soutěžíme o vstupenky na zápas Komety, a to ten zítřejší. Kometa má doma Mladou Boleslav v 6 večer. Tak pojďte do toho, my pro vás máme vstupenky na zítřejší zápas. Samozřejmě zadarmo a gratis. 603 103 103. Krokodýl Zbyňa, kdo je tam? Haló?
1: Dobrý den, tady Denisa a Zvolen.
0: Deniso, krásný den. Denisa, faninka modro-bílá i se šálou. Deniso, pojď zafandit jak na Stadecu a dvě vstupenky jsou fakt tvoje.
1: Pojď. Kometa do toho, kometa do toho, kometa do toho.
0: Není co řešit, ať to zítra z Boleslaví dobře dopadne a ty u toho, Deniso, budeš. Gratuluju, ahoj.
1: Děkujeme.
0: Rádo
1: děkujeme,
0: se ahoj. Stalo.
2: Krokodýl fandí z brněnské Kometě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní

Dobří muži, režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatu Khan. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: smutné Ježíš.
1: Žijete s krokodýlem a my jsme moc rádi. Vždyť jsme vaše rádio. Dobré odpoledne. Blížíme se k 17. Mám připraveny další zprávy.
2: Hezké odpoledne. Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny provedli unikátní operaci, i o ní už za chvilku.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Krásný čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Drama o mateřské lásce Její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Hru Divoká kachna uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Komedii Deskový statek nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
6: Zveme vás na Prague Fest, který letos otevře téma duševní zdraví v digitálním světě. Profesor Jiří Horáček, Linda Vartošová nebo Martina Viktorie Kopecká, i ti budou mezi hosty letošního ročníku. Prague Jižní Morava vás zve 2. října do Brna na den plný přednášek, diskuzí a zajímavých setkání. Od 9.30 nabídne odbornou konferenci ve Vaněk Gallery. Od 16 hodin pak naváže v kafé Prague bezplatný program pro veřejnost s diskuzemi, online rozhovorem s youtuberem a stand-upem Filipa Tellera. Více informací a celý program najdete na prahjm.cz/PragueFest2026.
3: Rádio Krokodýl. Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Co vás čeká Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Tak je Rihanna, Umbrella. A kdybyste nemohli, tak přidejte Mirage. Když nemůžeš, přidej víc, prostě splnit. Krokodýl hit za hitem, bylo 17.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra se to přechodně zatáhne, v pátek oblačno, teploty ale příjemných, ráno 11, odpoledne 22 stupňů Celsia.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Tato metoda má ve srovnání s jinými postupy velmi dobré výsledky a zachovává funkci i zatížení operovaného kloubu. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. Jihomoravští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových aut od rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky z bývalých hraničních přechodů. V Brně a v Praze se má zítra a v sobotu uskutečnit ilegální sjezd až 1000 tuningových vozidel. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. V jednotlivých etapách se změní průjezd po úvozu i možnosti odbočení, a to v úseku Pekařská Údolní. Provoz zůstane zachován obousměrně v režimu 1+1. Úplná uzavírka bude platit pouze o tomto víkendu. Vstup do sezóny NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil. V pensylvánském derby inkasoval od hokejistů Pittsburghu 7 gólů a s Philadelphií prohrál 0-7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou vítězství Colorada nad Los Angeles 8-4.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Takhle vypadá odpoledne na silnicích.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Začneme dobrou zprávou. Nehodu na dálnici D1 na 159. kilometru u Velké Bíteše směrem do Brna se podařilo odklidit a kolona se rozjela. Ovšem stále se popojíždí před Brnem směrem z Prahy v úseku od 9. křížů až ke 196. kilometru. Více než 3-kilometrová řada je na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. Postojíte si také na příjezdu do Mikulova cestou z Vídně do Brna a na trase z Brna do Pohořelic u Modřic stojí porouchaná dodávka. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
10: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: A za chvilku už zlatíčka a taky otázka, co je to cirkulárka?
1: Cirkulárka je, že tam dělají cirkus.
0: No, uvidíme, proberem to. Krokodýl Zbyněk Louský užívejte skutečně krásný den. Čtvrtek zvládáte s krokodýlem.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček jde po ulici a paní sousedka mu říká: Pepíčku, ty jsi tak strašně sprostej, že mi s tebe jde mráz po zádech. To kdybyste slyšela mého tatínka, tak byste zmrzla.

0: Save Me Tonight. Krásné odpoledne přeje Krokodýl. Jsme vaše rádio a máme společně taky všichni vlastní děcka, tak jdeme na to.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Protože děti a holky a kluci, ty všechno nejlíp, v každém případě to je fakt těžký. Co je to cirkulárka?
2: Cirkulárka, to je takový cirkus.
3: Čím se zapaluje krb nebo kamna?
4: Cirkulárka je taková paní, která pracuje v cirkuse.
5: Cirkulárka je, že tam dělají cirkus.
0: To bylo těžký, co, holky a kluci, ale děkujeme.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Pusťte slunce do svého domova.
7: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
6: A pozor, akce.
7: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
13: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout.
18: Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

Pink a náš největší hudební výběr. Pěkný čtvrtek přeje Krokodýl. Už o víkendu v Brně pravděpodobně ilegální závody. Pozor na silnicích. Probereme za chvíli.

0: Krokodýl, opatrně na silnicích.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože v Brně bude asi hodně živo. Do Brna mohou dorazit tisíce, říkám tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026, který má podle informací ze sociálních sítí dorazit do moravské metropole už v sobotu. Podobné akce v zahraničí provázely nelegální závody, blokování silnic, dálnic nebo konflikty s policií. V Brně proto bude připravená rozsáhlá bezpečnostní akce a opatření. Do terénu vyrazí dopravní i cizinecká policie a ve vzduchu budou situaci hlídat drony i vrtulník s termovizí. Krokodýl to pro vás bude sledovat a hlavně buďte opatrní na silnicích už v sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založ

0: Víte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů, jen v Direct Auto, a to i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobrý podvečer, pře Krokodýl. Chystáme další zprávy. A to ty v 18 a s nimi dorazí Peťa. Čem bude řeč?
1: Hezké odpoledne. Lidé budou letos vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu z rekordního počtu projektů, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zažijte Špilberg, jak ho neznáte. V sobotu 3. října od 12 hodin ovládne brněnský hrad Redneck Fight 15. Čekají vás atraktivní zápasy, ukázka policejního zákroku, karate nebo rytířský turnaj. A taky velký dětský den, skákací hrad, pevnost Bojard, soutěže a spousta zábavy. Navíc 10% z výtěžku z akce poputuje prostřednictvím nadace Kroky k pochopení na pomoc dětem s autismem. Redneck Fight 15. 3. října na Špilberku.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Zařadíme Pink, prosím, neopouštěj mě.

0: Krištof. Život je krásný.
1: Život je krásný, je na konci světa, ve sbírce básní.
0: K tomu přispíváme i my a náš největší hudební výběr. Krokodýl 18.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jaký bude závěr týdne toho pracovního a zítřejší pátek? Trošku se to zatáhne, bude oblačno, ale... Teploty ráno příjemných 11, odpoledne ještě příjemnější 22 stupňů Celsia.
4: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Letos budou lidé vybírat ve finálovém hlasování participativního rozpočtu Dáme na vás hned z 89 projektů. Podařilo se tak překonat rekord z prvního ročníku, kdy bylo ve finále 83 nápadů. Všechny projekty jsou už nyní veřejně dostupné na stránkách paro.damenavas.cz. Hlasování se spustí 1. listopadu a potrvá celý měsíc. V Červeném kostele se zítra bude konat slavnostní koncert. Od 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci jako Irena Pol Houkalová, Vojtěch Nýdl, Eva Nýdl a Pavel Borský. Vstup je zdarma. Případné dobrovolné příspěvky poputují na činnost nadačního fondu Magdaleny Kožené. Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. Řidiči budou využívat vyznačené objízdné trasy. Fotbalisté Argentiny vstoupili do éry bez Lionela Messiho jednoznačným vítězstvím 4-0 v přípravném duelu s Bolívií. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho sehráli v Kordobě první utkání od porážky se Španělskem ve finále mistrovství světa a od té doby, co jejich dlouholetý kapitán a lídr Messi oznámil konec reprezentační kariéry.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Podvečerní doprava.
6: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždějí řidiči hlavně kamionů v roztrhaných kolonách mezi 174. a 196. kilometrem. Na silnici 23 z Brna do Třebíče očekávejte zdržení před Rosicemi a mezi zastávkou a Vysokými Popovicemi. V Brně je kolona na okruhu v Žabovřeské ulici ve směru na Královo pole za nájezdem od Bauerovy ulice. A v Brně ve Staňkově ulici zasahují hasiči u požáru domů. Počítejte s omezením provozu. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

rozdáváme benzín zadarmo. Už za chvíli krokodýl. Dozvíte se výherní song. Nenechte si to ujít. Krokodýl Zbyněk Loucký, jednoduše po 18. Hezký

0: všechno, co dělám, dělám pro tebe. A my pro vás jsme Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Třeba vám rozdáváme benzín úplně zadarmo, opravdu úplně gratis, další a další zásoby paliva pro Brno, Jižní Moravu a Vysočinu. Jak vyhrát, je to velmi jednoduché, je potřeba trefit výherní song. Jak to vypadalo třeba právě dneska? Kdo vyhrál?
2: Čau krokodýláci, tady Karel. Díky tomu, že poslouchám Krokodýla, vyhrávám benzín, budu jezdit zadarmo, nemá to chybu, pecka. Děkuju mockrát. Travím ze Slatiny a jinak pocházím z Vínišných Šumic, takže bude veselo.
0: Bude veselo. My gratulujeme, paráda Karle, dalším výherním hitem. Pozor, to je důležitý. Je Teddy Swims, Mr. Know It All. To rozezní féteru Krokodýla. Volejte 603 103 103. A plná je zdarma.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Novinka od Ekolube. Aditiva do benzínu i nafty s vysokou účinností. Jeden díl aditiva na 1000 dílů paliva. To je malá dávka a maximální účinek. Praktické balení, snadná aplikace. Výrobky Ekolube. Síla v každé kapce. Nakupujte na oleje.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
8: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Vstávej, jedeme na vodu.
10: Do té zimy, to mám jako vytáhnout pláštěnku.
9: Klid, do tepla, do kina. 52. Mezinárodní filmový festival Ecofilm je totiž celý o vodě. Skvělé filmy a vstupné je dobrovolné. Od 1. do 4. října v Brně v Cinema City Velký špalíček. Pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí.
10: A tu pláštěnku fakt nepotřebuju.
9: Ne, a rezervuj místa na www.ecofilm.cz.
11: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
15: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

už zítra. Jízda Brnem na bruslých kolech a koloběžkách s krokodýlem. Něco o tom vím, tak vám taky o tom něco za chvíli povím. A rozhodně nejste lonely. I s vámi Krokodýl, jsme vaše rádio. Dobrý čtvrteční podvečer, přeje Zbyňa.

0: Brně v Husovickém tunelu směrem od Svitav od Králova pole na Líšeň projíždí nadměrný náklad. Tunel je uzavřen, je to tam masakr, teď mi to volal kolega Peťa. Určitě se tomu vyhněte a sjeďte na centrum. Je tam obrovská kolona, ale teď, jak to pojede zítra.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jasně, teď tip na zítřejší pátek, protože nás čeká poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech z Brno Inline CZ. Ať máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, tak se přidejte. Vyrazíme údolím Svitavy směrem do Obřan, projedeme premiérově areálem nové zbrojovky a jízdou nás doprovodí samozřejmě městská policie Brno a k tomu vám bude vyhrávat váš krokodýl. Moc se na vás těšíme. Sraz zítra v 17.30 na ulici Pod Násepní v Brně. Poslední letošní jízda s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Kometa! Kometa! Krokodýl! Krokodýl!
3: V pátek se jde na hokej. Kometa Brno vyzve na domácím ledě Mladou Boleslav. Přijďte podpořit svůj klub v třaskavém souboji s dávným rivalem. Kdy? V pátek 2. října od 18 hodin ve Winning Group Areně. Vstupenky jsou v prodeji na webu a v mobilní aplikaci Komety.
4: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Víte, co jsem si řekla? Dnes vypínám. Žádné povinnosti, žádný spěch. Dnes si budu jen užívat. A tak jsem vyrazila do Termen Resortu Lá. Necelá hodinka od Brna. Příjemně teplá termální voda, klid a pohoda. Přesně to jsem potřebovala. A mám tip i pro vás. Je vám 60 nebo víc? S nabídkou Best Ager si užijete celý den v termálních lázních jen za

0: 30 euro. Od pondělí až do neděle. Termen Resort Lá. Na relax není nikdy pozdě. terme-la.at.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Alabamy zase do Brna. Protože tam vysílá Krokodýl a my jsme vaše rádio. Hezký večer, hlásíme dojezd téměř k 19.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Chystáme čtvrteční hity na přání, ale třeba taky chystáme Counting Stars One Republic. Cher, Believe. A k tomu Léto v 95.
2: A tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Nepřijdete o hit za hitem, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak v těchto krásných dnech se to zítra přechodně trošku zatáhne. Bude v pátek oblačno, teploty ráno 11 odpoledne, ale příjemný 22 stupňů Celsia.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Ekofilm, 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí. Od 1. do 4. října nabídne filmy z celého světa, besedy, výstavy, workshopy i program pro celou rodinu. Festival Ekofilm se koná například v Cinema City Velký Špalíček, na Mendlově univerzitě a dalších místech v Brně. Letošním tématem je voda a její role v přírodě i našem každodenním životě. Přijďte za inspirací a silnými příběhy. Více na ekofilm.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Specialisté z fakultní nemocnice u sv.

0: Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. V sobotu začne oprava povrchů na Úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Ve více než stovce měst v Česku a také na Slovensku nabídne ode dneška Festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude o víkendu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pozor na Husovický tunel ve směru od Svitav do Líšně. Tady další dopravní informace.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. A v Brně v Husovickém tunelu směrem na Líšeň projížděl nadměrný náklad, počítejte proto se zdržením. A v Brně kolona na Zvonařce před Dornichem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jirka Wiener a telefon 603 103 103. Doufám, že tak budete trávit tu následující hodinku. Čekají vás totiž první říjnové hity na přání. A tak fajn večer s Jirkou vám přeji od mikrofonu Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj!
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

One Republic Counting Stars. No a vy už teď můžete volat studio. 603 103 103, já jsem Jirka a ptám se, co vám pustím. Co to bude? Volejte studio, vybírejte. 603 103 103, Krokodýl. Hejty na přání. Začínáme.

0: Krokodýl, tady jsou ty na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: My hrajeme podle vás, tak kdo pak se dovolal, haló?
2: Dobrý den, Kristýna se dovolala.
0: Ahoj Kristý, odkud nám voláš?
2: Z Brna.
0: No komu zahraješ, povídej, pro koho to bude?
2: Pro mou rodinu u Pokáče, kočku.
0: A kde bydlíš? Brno za Brnem?
2: Brno střed.
0: Tak, zdravíme do Brnečka, už ti to letí, ahoj.
2: Děkuji, nashledanou.
0: No a vy volíte taky Krokodýla, tady je číslo.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očko

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech spouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu, novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

nejspíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Pokáč, jedna kočka, no a my už je zdravíme do Bystrce, tam máme dalšího posluchače, kdo pak se dovolal. Haló, krokodíl.
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer všem, prosím pěkně, tady Tom Krigl. A já bych tady tu písničku chtěl poslat Honzikovi, Davidovi, Danovi, Zdendovi, Bramborovi, policajtovi, Krkovičku, Kosourkovi, samozřejmě celýmu týmu do rádia. Krokodíl, teta, Paťa, Petr a všichni, co posílají a poslouchají.
1: Už to letí 600 303 103 krokodíl. Hity na přání.

Je to jenom přání krokodýl, no a teď pozor, hrajeme pro Editku, která by chce zahrát pro miláčka, kterému tady říkají Harry. Tak Harry Styles i pro Editku, zdravíme, už to letí.

0: Harry Styles na krochu dílovi, tak na přání za okamžik pokračujeme.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: Krokodýl, vaše rádio z Brna, jdeme do Hodonína. Tak tam máme Alex, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj Alex, tak zdravíme do Hodonína. Povídej, co máš na srdci, koho pozdravíme?
1: Na srdci, jako to si nechám tak pro sebe, jako víš, ale koho pozdravím, tak jako samozřejmě tebe, Peťu Holíka, který se fláká, kdo ví kde, není ho vůbec kluka jednoho slyšet. A pozdraví ty moje věrné zdravící, což je Peťka ze Žďáru, Jaruška, Vilda, Ivka, Těší zóny a asi takhle. Pěknou písničku, protože už se nám zase skoro blíží ty Vánoce, když to není venku vidět, ale to přijde raz na raz. Tak něco tak na zvednutí už těch temných večerů, jakože víš, už se blíží ta tma a všechno.
0: No tak dáme
1: si. Takže takého veselého.
0: Něco letního.
1: A ještě ti děkuji za tvé noční hraní, protože hraješ naprosto suprově a mně se u toho mnohem líp pracuje.
0: Tak to jsem rád, zdravíme do Hodonína, mí se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A vy si zavolejte 603 103 103, co vám pustíme, co to bude?

0: takhle si prospěvujete pěkně s krokodýlem s vaším rádiem. Kdo pak se dovolal další? Krokodýl, halo.
1: Ahoj, ten Marcel, tak jste z Brna.
0: Ahoj, Marceli, tak zdravíme do Brna. Co vybíráš ty, pro koho to bude?
1: Tak vybíral jsem něco jakoby na tebe, jakoby ještě v tom době tu Evropa, jakoby ten novej klip a chtěl bych to jakoby nechat vyhrát pro Danielku, která mi strašně moc pomohla teďka v poslední době.
0: No tak jo.
1: A je to čistě jakoby jenom tady asi.
0: Tak zdravíme Danielku, už to letí, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Krokodýl, volejte studio 603 103 103, hity na přání.

Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Nezapomeňte, že se s námi můžete spojit taky přes apku Rádia Krokodýl. Podobně tak, jako činí Milan, který jezdí přímo po Vyškově, co by taxikář. Takže zdravíme všechny vyškovácké taxikáře, taxikářky. I pro vás do utíček Kygo, Donna Summer na Krokodýlu. V hitech na přání. Pěkný večer.

0: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
1: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
0: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
1: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
0: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
1: Chlebíčkový ráj.
2: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Jste s Krokodýlem, tady vaše rádio, no a přes apku Rádia Krokodýle mi píše tady taky Verča, která poslouchá přímo v Bystrci a máme zahrát nové Coldplay pro ní, no a pro všechny, co si užívají babí léto tady na jihu Moravě.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 8. večerní z Krokodýla hity třeba i do Blanska Justin Timberlake. Zdravíme Luboše, třeba i do Vyškova pozdravíme a zahrajeme R.E.M. A víme, že se poslouchá Krokodýl i ve Zbíšově pro vás Krištof. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 8. večerní.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. V Červeném kostele se zítra bude konat slavnostní koncert. O 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci. Bosonohy dokončili jednu z nejvýznamnějších investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, no a tohle je rádio, které vám nabízí benzín pro celé Brno a celou Jižní Moravu za jeden hit.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherný hit. Poslouchej Rádio

Krokodýl Ariem, no a my se za okamžik podíváme na to, že chystáme jízdu na bruslích kolech a koloběžkách už na zítřek, no a mezi tím Krištof a Dominika Aleggia na Krokodýlo.

0: for another. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: s krokodýlem. Teď tip na tento pátek. Čeká nás poslední letošní společná jízda v Brnem na bruslých kolech a koloběžkách s rádiem Krokodýlma z Brno Inline CZ. Ať už máte brusle, kolo, koloběžku nebo longboard, přidejte se k nám, vyrazíme údolí Svitavy směrem do Obřan. No a jízdou nás doprovodí městská policie Brno a k tomu vám bude vyhrávat rádio Krokodýl. Tak se na vás těšíme. Sraz je zítra v pátek v 17.30 v ulici pod Násepní v Brně. Těšíme se.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ochrana před špatným počasím nebo nechtěnými návštěvníky. Ano, pálená střešní krytina Tondach ochrání před vším, tedy téměř před vším.
3: Přijela maminka.
2: Svoji tašku Tondach nakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz, vše pro vaši novou střechu.
4: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dario G. Kroku, díl tohle vaše rádio. No a za okamžik taky pohled na to, že v Brně se chystá velký tuningový závod nelegální. Policie už si na něm brousí zoubky. I o tom za malou chvíli. No a mezi tím na celé Brno, celou Jižní Moravu, DJ Antoine, Mašery.

dolí tiše zalehl chlad, po zemi táhne se lezavá zima. Je šedivé, si chravo, údolí tiše zalehl chlad,

jste s krokodýlem. V Brně bude hodně živo, krokodýláci. Víme, co se děje. Do Brna mohou dorazit tisíce upravených aut. Policie se připravuje na ilegální sraz názvem Europe Illegal Season End 2026, který má podle informací ze sociálních sítí dorazit do Brna už v sobotu. Podobné akce v zahraničí provázely nelegální závody.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 21. hodině hit za hitem, novinkový Ed Sheeran. Půjde Richard Marx. A nebo v hnutí. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 9. večerní.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 21 stupňů Celsia.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. V sobotu začne oprava povrchů na úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Ve více než stovce měst v Česku a také na Slovensku nabídne ode dneška Festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude o víkendu.
0: Přehled dnešních událostí.

0: Jirka s vámi, no a tohle je rádio, které vám nabízí benzín pro celé Brno a celou Jižní Moravu za jeden hit.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Zpřímek se stávaj zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

Čtvrteční krokodýlí pelíček se nám rozjíždí, máme 1. října a užívat si budeme první pelíšek v tomto měsíci, tak ať je pořádně dobře naladěn a užijete si ho, jak se patří.

0: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Hit za hitem. Hit

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska při čtvrtku Igorové slaví svůj svátek, Igorům jen to nej. Pánové, užijte si svátek, my pro vás máme z Krokodýla i další hit. Hezkou noc.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Silničáři na 40 dnů uzavřou tunely Pisárky a Hlinky. Oba autobusy budou od 12. října do 20. listopadu kvůli obnově technologií neprůjezdné pro veškerou dopravu. V Červeném kostele se zítra bude konat slavnostní koncert. Od 16.30 tam zahrají a zaspívají vidící i zrakově handicapovaní účastníci tmavomodrého festivalu. Jako hosté vystoupí i profesionální umělci. Bosonohy dokončili jednu z nejvýznamnějších investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl přírodní park s vodní plochou bosonožského rybníku, obnovenou památkou a novým zázemím pro odpočinek.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hezkou noc, na Krokodýlu s vámi Jarek, teď budeme hrát vám všem, co nás ladíte a posloucháte v Hodoníně. Je vás spousty, tak Hodonín my máme rádi a rádi tam pošleme další hit. Hodonín ladí na 95,4 FM. Krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásný poslech, hezkou noc, teď konkrétně na dálnici D2, protože právě dnes v roce 1974 byla zahájena výstavba dálnice D2 z Brna na Bratislavu. Tak, ať se vám

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Pátek čekáme na jižní Moravě převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 21 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Specialisté z fakultní nemocnice u svaté Anny jako první v Česku nahradili poškozenou chrupavku štěpem od zemřelého dárce. Životnost štěpu odebraného od dárce je přibližně 6 týdnů. V sobotu začne oprava povrchů na Úvozu, která se bude týkat úseku od Pekařské po křižovatku Údolní. Práce budou probíhat po etapách do 4. listopadu. Ve více než stovce měst v Česku a také na Slovensku nabídne ode dneška Festival Den architektury zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu bude o víkendu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Ty krokodýla si stále vychutnáváte. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech a my se společně jdeme podívat na ten dnešní den. Dnes máme v rámci OSN Mezinárodní den seniorů. Je také Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den kávy, Světový den vegetariánů. No a tak si užijte i krásnou pohodovou noc, a to čtvrteční v Pelíšku.

Pranostika dnešního dne praví, foukáli na svatého Remíga od východu, bude teplý podzimek. Tak doufám, že jste dneska při čtvrtku cítili jenom od východu, aby jsme měli příjemný podzimek a užijeme si ho tady společně na Krokodýl s dalšími hity.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užívat si budeme skvělé hity, ale také skvělou jízdu. Ano, tip na pátek. Čeká vás poslední letošní společná jízda Brnem na bruslích a kolech s Brno online.cz. Ano, máte brusle, kolo, koloběžku nebo další nějaký přibližovadlo. Vyrazíme společně údolím Svitavy směrem do Obřan, projedeme premiérově areálem Nové Zbrojovky, dáme si okruh na ostrov a také úseky cyklostezky podél řeky, kam se autem jen tak nepodíváte. A samozřejmě kolo tam bude řádit. Jízdou nás doprovodí městská policie Brno, k tomu bude vyhrávat krokodýl a tak se na vás těšíme. Sraz v pátek 17.30 na ulici Podnásepní v Brně. Užijeme si poslední letošní jízdu Brnem na bruslích a kolech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Zdravíme všechny řidičky a řidiče pohodovou jízdu a jdem se podívat na nový sjezd z D1. Na ten si asi počkáme. Ano, nový sjezd dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa se začne stavět až příští rok. Ředitelství silnic a dálnic posunulo zahájení stavby původně plánované na letošek. Nový exit za zhruba 1,8 miliardy korun má v budoucnu výrazně ulevit přetížené Říbské ulici a zlepšit dopravu v jihovýchodní části města. Což určitě je dobré. Teď další je pro všechny řidičky a řidiče pohodovou jízdu a užijte si hit za volantem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.